0: počasí.
1: Úterý si dá jaro krátkou pauzu. Čekáme znatelně chladnější počasí. Během dne se dostaneme maximálně na 10 stupňů Celsia. Občas se mohou objevit i slabé přehánky. Pronostika nám ale říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vída na dno. Ve středu čekáme nadále převážně oblačno a teploty do 13 stupňů.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
2: Skyrock.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Přinášíme vám zprávy. Ústavní stížnost v kauze Vidkun. Ex-hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil podal stížnost proti svému odsouzení v kauze. FT si vyslechl za podplácení v souvislosti s úniky z policejních spisů podmínečný a peněžitý trest. O stížnosti ještě ústavní soud nerozhodl. Další dva aktéři, podnikatel Ivan Kyselý a ex-policista Karel Kadlec, stížnost zatím nepodali, ale zvažují ji. Kauza postavená na odposleších z olomouckých kaváren a restaurací vypukla v roce 2015. Píše o tom Deník N. Past na brigádníky. Testování bankovních aplikací může skončit vězením. Policie varuje před inzeráty, které nabízejí odměnu za testování bankovních aplikací. Zájemci mají za úkol založit si účet a napsat recenzi a pak předat podvodníkům přístupové údaje k novému kontu. V jednom případě takto naletělo 400 lidí. Předáním přístupu k účtu umožní brigádník podvodníkům legalizovat výnosy z trestné činnosti. Brigádníkům pak hrozí trest. Stíhání. Varuje předtím policie.
1: Sport.
3: Zápasovou přípravu před mistrovstvím světa mají v plánu čeští fotbalisté. 31. května odehrají přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace. Mistrovství světa ve fotbale začne 11. června.
1: Máme přehled.
2: Skyrock.
1: Počasí.
4: Úterý si dá jaro krátkou pauzu. Čekáme znatelně chladnější počasí. Během dne se dostaneme maximálně na 10 stupňů Celsia. Občas se mohou objevit i slabé přehánky. Pronostika nám ale říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vída na dno. Ve středu čekáme nadále převážně oblačno a teploty do 13 stupňů.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech rokového kalendária s datem 12. května. Dnes v roce 1967 má poprvé šanci rokový fanoušek na zážitek, který nám dnes běžně poskytuje domácí kino. Mistři zvukových barev Pink Floyd uskutečňují koncert v anglické Queen Elizabeth Hall s kvadrofonním zvukem. Klíčem bylo zařízení jménem Azimut Koordinátor. Staví ho technický inženýr Bernard Spade ze slavného Abbey Road studia. Během koncertu ho ovládá klávesista Richard Wright. Ve stejný den, ve stejný rok přichází na trh další zvuková nevídanost v podání velikána rockové kytary Jimiho Hendrixe. LP deska Are You Experienced se stává milníkem ve zvuku elektrické kytary. Zajímavostí je, že album vychází s jiným tracklistem pro Ameriku než pro Evropu. Na obou stranách Atlantiku ale posluchači nacházejí klasiky jako Foxy Lady, Manic Depression nebo Third Stone from the Sun.
2: Československý olympijský výbor jednomyslně rozhodl nevyslat naše sportovce na nadcházející 23. letní olympijské hry.
1: Velmi krutou ránu zasazují politici 12. května 1984 tuzemským sportovcům. Bojkot olympijských her v Los Angeles zmařil mnohé naděje českých sportovců, kteří v předešlém roce na atletickém mistrovství světa v Helsinkách prokazují vynikající výsledky, přislibující velké šance na úspěch na olympijském turnaji. Na závěr něco pozitivního. Každý máme svou maminku. I když to tak občas nevypadá, každý rocker také. Druhou květnovou neděli v roce mají svátek. Za první oslavu je považována neděle 12. května 1907. Anna Maria Jarvisová organizuje ve Washingtonu v baptistickém kostele setkání místních matek. Vzdává tím hold své matce a všem ostatním za to, co obětují pro rodinu a své děti. Po úspěchu akce se věnuje rozšíření této myšlenky, až je v roce 1914 Den matek prohlášen americkým kongresem za národní svátek. Ze Skyroku děkujeme všema maminkám. Zase zítra hledáme poklady v dějinách. Nenechte si ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Lodě je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
7: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
12: Izomat stavebniny.
13: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
14: Cemix fasáda, trvalá paráda.
13: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
15: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
19: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
20: Skyrock.
21: Nejlepší rokový výběr.
22: Posloucháte Skyrock.
20: Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V Olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezonu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu A týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzl, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá, a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i tréninky venku díky tomu, jaké je počasí, a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér jim dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začíná by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři, s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace. Ahoj.
2: Díky moc, mějte se. Naschledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
4: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
5: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
8: Veď predsa
7: čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
9: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
7: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
16: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
17: Minutu po minute, hodinu po hodine, den za dnem, rok za rokem.
18: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Je úterý 12. května. Divadelní fanoušci už vyhlížejí 29. ročník festivalu Divadelní Flora Olomouc. Pořadatelé připravili 60 programových prvků. Desetidenní přehlídka začne tento pátek a uvede představení s umělci z 9 zemí. Podrobnosti na webu divadelniflora.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nové pracoviště mají přerovští úředníci. Město slavnostně převzalo zrekonstruovanou budovu EMOS na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, která bude novým magistrátem. Od druhé půle května se sem začne stěhovat 120 úředníků. V novém sídle přerovského magistrátu za 352 milionů korun se sjednotí roztříštěné úřady a bude tu moderní zázemí pro občany. Veřejnost může do nového sídla přerovského magistrátu nahlédnout v rámci dne otevřených dveří tento čtvrtek.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech? Na tom se zatím tripartita nedohodla. Vláda a odbory se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho kritizují.
3: My samozřejmě budeme stropovat věk odchodu do důchodu, to jsme slíbili, máme to v program prohlášení vlády, budeme to dělat v roce 2028 právě s náročnými profesemi, protože s tím věk odchodu do důchodu souvisí. Zaměstnavatelé samozřejmě tlačí na to, aby ten věk odchodu do důchodu byl vyšší, my tomu rozumíme, proto budeme čekat na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů u náročných profesí.
2: Říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
0: Sport.
2: Postup do druhého kola vybojoval na tenisovém challengeru v Tunisu hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. V prvním kole přemohl na antukovém kurtu Švýcara Berneta po setech 6-1 a 6-2. Vítězství dobil za hodinu a 8 minut.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Proč je super, že pořádně zapršelo? Tak je proto, že máme auta kompletně umytá od pilu a nemusíme furt lítat do myčky. Víme, jak bude. Dnes promědlivá, většinou velká oblačnost, jen místy lokální přehánky. Teploty do 13 stupňů Celsia, východ slunce 5.11 a západ ve 20.24.
0: Doprava.
5: Na Moravě v úterý ráno jezdíme bez vážných nehod, což je pecka. Policii vidíme na Olomoucku, v Kroměříži, také v Hulíně. Víme, jak se jezdí tady? Více právě teď. Dobré ráno, silniční kontrola. Tuhle větu můžeme právě slyšet od policejních hlídek mezi Olomoucí a Prostějovem u Vrbátek, také v Kroměříži na Velehradské u Hudbětova nebo v Hulíně na Záhlinické u Domu zdraví. A porouchané vozidlo čeká na pomoc na Blanensku mezi obcemi Křtiny a Jedovnice. Za volantem sledujeme nehody, hlídky i silničáře. A v úterý ráno hrajeme i ve vaší káře.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, umíte se odprezentovat v tom nejlepším světle, být si pozor na to, co a jak si přejete. Blíženci, hvězdy s vámi mají velké plány. Radci, dnešek bude ve znamení duševní očisty, lvi, klidně na sebe můžete mít přemrštěné nároky. Pany, zapomeňte na stereotypy. Váhy, pokud možno, naslouchejte zkušenějším. Štíři, posilujte svůj imunitní systém. Střelci, na všechno se snažíte hledět pozitivně. Kozorozi, zkuste vykročit ze své komfortní zóny. Vodnáři, vsaďte na své myšlenky a zaznamenáte úspěch. A co my ryby, určitě by nám prospělo trochu víc toho jarního sluníčka.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
4: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
6: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Zapomeňte na bankovní tajemství. Dneska se hraje o všechno a my chceme vidět pořádný hokejový zlato. Sledujeme cestu šampionátem s přesností švýcarských hodinek a rokovou energií v zádech. Posloucháte Rádio Haná Skyrock, váš hokejový servis právě začíná.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Pěny špringt iska Češe, hop, hop, hop.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Víte, co znamená tahle věta?
2: Pěny špringt iska Češe, hop, hop, hop.
3: Možná to zvládnete vydedukovat. Správnou odpověď prozradíme už za pár vteřin. A teď další zajímavosti před hokejovým šampionátem, který startuje už v pátek. Víte, že letos se bude hrát jen ve dvou městech? Celkem 64 zápasů hostí Curych a Fribourg. A právě Fribourg je obrovská rarita. Se svými 40 tisíci obyvateli je nejmenším pořadatelským městem moderní historie mistrovství světa. Pro představu, Fribourg ve Švýcarsku je zhruba velký jako náš Přerov. Takže si představte malé švýcarské město, úzké uličky, hory kolem a najednou se tam sjedou tisíce hokejových fandů z celého světa.
2: Hop, hop.
3: A je jen na nás, abychom Švýcary pobláznili a naučili je pořádně fandit. Třeba takhle.
2: Hop, hop, hop.
3: Ano, správně. Takhle se ve Švýcarsku řekne, kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop.
2: Very springt is oka doča. Hop, hop, hop.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller,

0: Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
2: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
3: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
8: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Je úterý 12. května. Novou halu pro míčové sporty připravuje Olomouc. Vzniknout má v Nemilanech. Architektonická studie zamíří v nejbližších týdnech na městskou radu a projekční příprava začne v zápětí. Stavba haly se odhaduje na roky 2028 a 2029. Vyroste naproti fotbalovému hřišti v Nemilanech a má řešit nedostatek kapacit pro míčové sporty. Píše o tom Deník.
3: Nejlepší rychlé zprávy.
2: V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelán Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce. A dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novotou září v Kroměříži kašna na Milíčově náměstí. V posledních letech již nemohla být ani napuštěna, protože protékala, nyní je opravená a má nerezovou vanu a funguje.
4: Těleso kašny bylo původně jenom z betonu. Nám se podařilo jej obnovit z kvalitního pískovce a do kašny umístit taky nerezovou vanu. Tím pádem jsme odstranili obrovský problém, který kašna do té doby měla, to je protíkání.
2: Řekl pro web města starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. Do budoucna poznáme elitní řemeslníky. Vláda schválila zavedení mistrovských zkoušek, které mají od ledna 2027 oficiálně potvrzovat nejvyšší úroveň řemeslné praxe. O zkoušku je zájem. Návrh zavedení zkoušek nyní posoudí parlament.
0: Sport.
2: Jaké dopady bude mít šokující vtrhnutí fanoušků fotbalové Slavie na trávník před koncem derby se Spartou o víkendu? Disciplinárka Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt. Připomeneme, že Slavia vyhrávala 3-2 a její fandové vběhli na hřiště a napadli hráče Sparty. Slavii hrozí kontumační porážka, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Uvidíme, jak to dopadne.
5: Proč je super, že včera a v noci pořádně zapršelo? Tak je proto, že tráva a kytky na našich zahrádkách, to všechno poroste jedna radost, bez zalévání, bez práce. A navíc za pár dní můžeme do lesa vyrazit na houby. Víme, jak bude dnešní teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia, proměnlivá většinou velká oblačnost a jen místy lokální přehánky.
0: Doprava.
5: Policie v Olomouci, také ve Valmezu a dopravní trable na D1 u Vyškova, také v Mohelnici. Víme, jak se jezdí tady. Policejní majáčky kontrolují řidiče rychlíky na kraji Olomouce u kempu Krásná Morava, také na obchvatu Olomouce u OMV ve směru na Mohelnici a další hlídka na kraji Valmezu na Rožnovské. Pozor na poházené kusy pneumatiky na 227 km D1 u Vyškova ve směru na Brno a porouchané vozidlo stojí pod Mohelničákem na příjezdu od Moravské Třebové do Mohelnice u Podolí. Jeďte s námi opatrně a bez pokut.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 12. května a dorazil první ze tří ledových mužů, pan Krác. Narozeniny slaví zpěvačka Debbie a také herec Rami Malek, který si před 7 lety skvěle střihnul Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelek, jako vzpomínka na Florence Nightingale, která v 19. století založila první zdravotnickou školu pro dívky. My tedy zdravíme všechny ošetřovatelky i zdravotní sestřičky, tedy i Toničku z básníků.
2: Toničko, doběhnete pro pisaříka, to je náš šofer. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
1: Ať je vaše úterý 12. května zdravé, veselé a plné hudby, přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Kalendárium.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
0: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
6: Lodě je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
7: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
8: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
9: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
15: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: I ain't going down.
1: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezonu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzl, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá, a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku. Na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí, a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři. S naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
4: Posloucháte Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. To třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Už tu jsou pro vás další zprávy. Kolik stojí oběd v restauraci? V Olomouci je to podle Edenred Restaurant Indexu levné. Olomouc si drží pozici jednoho z nejlevnějších krajských měst pro obědy. V dubnu 2026 tu průměrná útrata činila méně než 180 korun. Česko však zažilo v ceně obědů zlom. Průměrná útrata za polední menu v České republice poprvé v historii pokořila hranici 200 korun. Ceny rostou tempem zhruba koruna měsíčně. Nejdražší jsou obědy v Praze v průměru za 226 korun.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Proměnou projde část knihovny v Blansku. Zmodernizuje se dětské oddělení, dostane nové vybavení a prostor se rozčlení podle věku. Kvůli úpravám se oddělení uzavře od půlky června do konce letních prázdnin, informuje web Blanska. Záchranná brzda na ceny pohonných hmot. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který umožní vládě v mimořádných situacích omezovat ceny paliv až na 12 měsíců. Opatření reaguje na zdražování benzínu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě.
0: Sport.
3: Manšaft extraligové hokejové Olomouce rozšíří nový obránce. Kohouti oznámili příchod beka Petra Gevízeho. 33-letý obránce hrál naposledy za Mladou Boleslav, kde v poslední sezóně odehrál 49 utkání s bilancí 4 asistencí a 1 gólu.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Proč je super, že pořádně zapršelo? Tak je proto, že máme auta kompletně umytá od pilu a nemusíme furt lítat do myčky. Víme, jak bude. Dnes promědlivá, většinou velká oblačnost, jen místy lokální přehánky. Teploty do 13 stupňů Celsia, východ slunce 5.11 a západ ve 20.24.
0: Doprava.
4: Policie v Olomouci, na dálnici na Mohelnici, také v Lipníku a dopravní trable na D1. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídky spolu odhalujeme v Olomouci u kempu Krásná Morava, také na 253. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Unčovic nebo v Lipníku na Hranické ulici u školy. Porouchané vozidlo stojí na 212. kilometru D1 kousek za Vyškovem ve směru na Brno u Holubic a silničáři dneska makají na 244. až 253. kilometru D1 u Kojetína, pohybují se ve směru na Přerov na zpevněné krajnici. Za volantem sledujeme provoz, hlídky i silničáře a také v úterý hrajeme i ve vaší káře.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
2: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
1: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
2: To si píš.
1: Teda Franto, to běžím říct holkám.
2: No, to běž.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Břez se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břez se slaví 750 let.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller.

Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Informace od nás rovnou k vám, jdeme na zprávy. Divadelní fanoušci už vyhlížejí 29. ročník festivalu Divadelní Flora Olomouc. Pořadatelé připravili 60 programových prvků. Desetidenní přehlídka začne tento pátek a uvede představení s umělci z 9 zemí. Podrobnosti na webu divadelniflora.cz.
4: Muž dupal po prodavačce kvůli stanu. Děsivý případ se stal v pátek v Zábřeze u prodejny se sportovním zbožím. 25-letý muž v prodejně vzal stan a odešel bez zaplacení. Vyběhla za ním prodavačka a on do ní strčil, až upadla. Mladé ženě po povalení několikrát silně dupnul na horní část těla a hlavu a v zápětí napadl i další ženu, která se jí snažila pomoci. Obě skončily v péči zdravotníků. Útočník byl v zápětí dopaden, nyní je ve vazbě. Informuje o tom policie.
3: Konec levných nákupů z Asie. Evropská unie od července zruší výjimku na clo pro zásilky do 150 eur. Celníci nestíhají nápor, každou vteřinu do EU přijíždí asi 180 zásilek z internetu. EU reaguje na zahlcení trhu zbožím z Číny, které tvoří 91% dovozu. Navíc u prověřených balíčků polovina porušuje bezpečnostní pravidla. Píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: Postup do druhého kola vybojoval na tenisovém challengeru v Tunisu hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. V prvním kole přemohl na antukovém kurtu Švýcara Berneta po setech 6-1 a 6-2. Vítězství dobil za hodinu a 8 minut.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Proč je super, že včera a v noci pořádně zapršelo? Tak je proto, že tráva a kytky na našich zahrádkách, to všechno poroste jedna radost, bez zalévání, bez práce. A navíc za pár dní můžeme do lesa vyrazit na houby. Víme, jak bude dnešní teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia, proměnlivá většinou velká oblačnost a jen místy lokální přehánky.
0: Doprava.
5: Blesková doprava z Olomouce, také zde jedničky. Víme, jak se jezdí tady. Nemáte v úterý dopoledne těžkou nohu na plynu? Policie teď hlídkuje v Olomouci na Dolní Novosadské. A o kousek dál je nehoda ve směru na Kožušany u nájezdu na dálnici. Pozor. Další policejní hlídka na 260. kilometru D1 u Kroměříže a policejní dohled hlásíte i na 12. kilometru dálnice z Vyškova na Olomouc u Brodku u Prostějova. Jeďte s námi a podle pravidel.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM. Standing here as the dust slips through my fingers.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Posloucháte Skyrock.

0: tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
6: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.

0: kuchyně německé kvality v XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz domy nábytku, listou červenou židlí.
1: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Nejlepší rokový výběr.
6: Skyrock.
5: Skyrock.
6: Skyrock. Skyrock.

Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: porazit.
1: S naším rádiem neznáte slovo nuda, co podnikat dnes anebo tento týden? Víme, další tipy pro vás máme právě teď. Moravské divadlo Olomouc dneska hraje operu Nabucco od Giuseppe Verdiho od 19 hodin. Olomoucký letňák ve čtvrtek promítá klasiku Vesničková středisková. A v pátek tady bude muzikál Moulin Rouge. Ten je v rámci Olomoucké muzejní noci zdarma. Už v pátek v letňáku od 8:45 večer po setmění. Taky vás zveme na Grand Opening dětský den ve Slovanu Hranice. Už 16. května, tedy v sobotu od 14 do 18 hodin, děti se vyzkouší tenis, čeká je kouzelník a také dětská hitmanie s Elou a Tomem. Vstup je zdarma. Tak vezměte celou rodinu a přijďte si užít odpoledne plné zábavy tuto sobotu dětský den ve Slovanu Hranice.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Cítíte to? Rozbušené srdce. Spocené dlaně. Radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
2: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Maltas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Maltas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa je, že sa radovať smie.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme nyní na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Novou halu pro míčové sporty připravuje Olomouc. Vzniknout má v Nemilanech. Architektonická studie zamíří v nejbližších týdnech na městskou radu a projekční příprava začne v zápětí. Stavba haly se odhaduje na roky 2028 a 2029. Vyroste naproti fotbalovému hřišti v Nemilanech a má řešit nedostatek kapacit pro míčové sporty. Píše o tom deník.
0: Místní rádio. Místní zprávy.
1: Podíváme se do Přerova. Muzeum Komenského ve čtvrtek otevře výstavu o 50leté historii kina Hvězda. Architektonický unikát ze 70. let vznikl jako moderní městské kino i protiatomový kryt. Lidem v Olomouckém kraji se daří sehnat práci. Nezaměstnanost tu v dubnu klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. Úřady práce v regionu na konci dubna evidovaly 21 405 lidí bez práce. O 698 méně než v březnu. Tři prezidenti v Bratislavě. Hlavy států Česka, Slovenska a Rakouska mají setkání. Soustředí se v Bratislavě na dvě klíčové oblasti. Energetickou bezpečnost a umělou inteligenci ve vzdělávání. Témata proberou během dneška.
0: Sport.
1: Sledujeme playoff NHL v Zámoří. Hokejový útočník Martin Nečas podpořil ve druhém kole vyřazovací části dvěma přihrávkami na gól výhru svého Koloráda 5-2 nad Minnesotou. Colorado tak po zápase ráno našeho času vede sérii 3-1 na zápasy a od postupu do finále západní konference ho dělí jedno vítězství.
2: Dneska nám naplno úřad

0: 95 km za hodinu. Na hřebenech hor se dokonce může objevit i poprašek sněhu. Středeční servác už bude přívětivější. Čekáme polojasno a maximálně 15 stupňů. Ve čtvrtek ale raději vytáhneme deštníky, pršet má na většině území a ojediněle se objeví i bouřky.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Krávy se pohybují na silnici na Olomoucku v obci Hraničné Petrovice. Dáme tady raději nohu z plynu. Odstavené auto komplikuje dopravu na okresní silnici Hulín-Břest. Konkrétně je to na křižovatce s D1. Na místě je i policejní hlídka. Ta na nás čeká taky na D1 na exitu Vyškov Východ. Na stejné dálnici pak stojí taky několik hlídek při průjezdu kolem Přerova. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Příjemný poslech rokového kalendária s datem 12. května. Dnes v roce 1967 má poprvé šanci rokový fanoušek na zážitek, který nám dnes běžně poskytuje domácí kino. Mistři zvukových barev Pink Floyd uskutečňují koncert v anglické Queen Elizabeth Hall s kvadrofonním zvukem. Klíčem bylo zařízení jménem Azimut Koordinátor. Staví ho technický inženýr Bernard Spade ze slavného Abbey Road studia, během koncertu ho ovládá klávesista Richard Wright. Ve stejný den, ve stejný rok přichází na trh další zvuková nevídanost v podání velikána rockové kytary Jimiho Hendrixe. LP deska Are You Experienced se stává milníkem ve zvuku elektrické kytary. Zajímavostí je, že album vychází s jiným tracklistem pro Ameriku než pro Evropu. Na obou stranách Atlantiku ale posluchači nacházejí klasiky jako Foxy Lady, Manic Depression nebo Third Stone from the Sun.
3: Československý olympijský výbor jednomyslně rozhodl nevyslat naše sportovce na nadcházející 23. letní olympijské hry.
2: Velmi krutou ránu zasazují politici 12. května 1984 tuzemským sportovcům. Bojkot olympijských her v Los Angeles zmařil mnohé naděje českých sportovců, kteří v předešlém roce na atletickém mistrovství světa v Helsinkách prokazují vynikající výsledky, přislibující velké šance na úspěch na olympijském turnaji. Na závěr něco pozitivního. Každý máme svou maminku. I když to tak občas nevypadá, každý rocker také. Druhou květnovou neděli v roce mají svátek. Za první oslavu je považována neděle 12. května 1907. Anna Maria Jarvisová organizuje ve Washingtonu v baptistickém kostele setkání místních matek. Vzdává tím hold své matce a všem ostatním za to, co obětují pro rodinu a své děti. Po úspěchu akce se věnuje rozšíření této myšlenky, až je v roce 1914 Den matek prohlášen americkým kongresem za národní svátek. Ze Skyroku děkujeme všema maminkám. Zase zítra hledáme poklady v dějinách. Nenechte si ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás féry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července, Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller.

0: si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Skyrock. Nejlepší rokový výběr.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: Zapomeňte na bankovní tajemství. Dneska se hraje o všechno a my chceme vidět pořádný hokejový zlato. Sledujeme cestu šampionátem s přesností švýcarských hodinek a rokovou energií v zádech. Posloucháte Rádio Haná Skyrock, váš hokejový servis právě začíná.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Ready, sprint is končeže, hop, hop, hop.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Víte, co znamená tahle věta?
2: Ready, sprint is končeže, hop, hop, hop.
3: Možná to zvládnete vydedukovat. Správnou odpověď prozradíme už za pár vteřin. A teď další zajímavosti před hokejovým šampionátem, který startuje už v pátek. Víte, že letos se bude hrát jen ve dvou městech? Celkem 64 zápasů hostí Curych a Fribourg. A právě Fribourg je obrovská rarita. Se svými 40 tisíci obyvateli je nejmenším pořadatelským městem moderní historie mistrovství světa. Pro představu, Fribourg ve Švýcarsku je zhruba velký jako náš Přerov. Takže si představte malé švýcarské město, úzké uličky, hory kolem a najednou se tam sjedou tisíce hokejových fandů z celého světa.
2: Hop, hop.
3: A je jen na nás, abychom Švýcary pobláznili a naučili je pořádně fandit. Třeba takhle.
2: Hop, hop, hop.
3: Ano, správně. Takhle se ve Švýcarsku řekne, kdo neskáče, není Čech. Hop. Hop, hop.
2: Very spring is oka doča. Hop, hop, hop.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.
1: Posloucháte Skyrock.
12: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Informace od nás rovnou k vám, začínají zprávy. Posun ke stavbě betonového projektu v centru Olomouce. Magistrát vydal stavební povolení pro budovu SEFO. Stavba s výstavními sály v Proluce v Denisově ulici bude prezentovat středoevropské výtvarné umění. Rozhodnutí o stavebním povolení je na úřední desce magistrátu. Na stavbu SEFO uvolnila vláda v roce 2019 zhruba 600 milionů korun, píše o tom ČTK. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelán Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce a dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novotou září v Kroměříži kašna na Milíčově náměstí. V posledních letech již nemohla být ani napuštěna, protože protékala, nyní je opravená a má nerezovou vanu a funguje.
3: Těleso kašny bylo původně jenom z betonu. Nám se podařilo jej obnovit z kvalitního pískovce a do kašny umístit taky nerezovou vanu. Tím pádem jsme odstranili obrovský problém, který kašna do té doby měla, to je protíkání.
2: Řekl pro web města starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. Proměnou projde část knihovny v Blansku. Zmodernizuje se dětské oddělení, dostane nové vybavení a prostor se rozčlení podle věku. Kvůli úpravám se oddělení uzavře od půlky června do konce letních prázdnin, informuje web Blanska.
0: Sport.
2: Nejstarší hokejový turnaj na světě bude letos bez českého týmu. Spengler Cup ve švýcarském Davosu nebude mít zástupce z extraligy poprvé od roku 2015. Loni na něm hrála Sparta. 98. ročník Spengler Cupu je v plánu tradičně v prosinci.
0: Máme přehled.
4: Skyrock.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Teploty se zastavily na 13 stupních a odteď už by se do večera mělo jen ochlazovat. Pozor na nárazy severozápadního větru, ty mohou dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Na hřebenech hor může dnes dokonce poletovat i sníh. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 25 minut. Noc na zítřek bude chladná. Při vyjasnění rtuť teploměru klesne k nule, ojediněle až k minus 2 stupňům. Středeční servác přinese polojasno a maximálně 15 stupňů.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Padlý strom nám může zkomplikovat cestu na Olomoucku na cestě mezi Dolním a Horním Žlebem u Šternberku. Na místě jsou hasiči. Pozor si dáme taky na odstavené auto na krajnici na dálnici D55 na trase Olomouc-Přerov před exitem Velký Týnec. Na policejní hlídky narazíme na D35 na okruhu Olomouce mezi exity Nemilany a Slavonín. Stojí taky v Olomouci u rezortu Krásná Morava. Bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
6: Kávou provoněný den vám přeje Revazio Café, Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Se Skyrockem je to vždycky ta nejlepší rocková jízda, tak i dneska hrajeme, bavíme a slavíme. Kdo pak má svátek nebo narozeniny, tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině, tak určitě zůstaňte s námi tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

I start singing such a sad song.

0: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
1: Pestré čtení se Šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Rádio Hana Skyrock.
15: Rocková muzika od A do Z. To je pořád Rocková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rockové pecky v pořadu Rocková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 12. května a dorazil první ze tří ledových mužů, pan Krác. Narozeniny slaví zpěvačka Debbie a také herec Rami Malek, který si před 7 lety skvěle střihnul Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelek, jako vzpomínka na Florence Nightingale, která v 19. století založila první zdravotnickou školu pro dívky. My tedy zdravíme všechny ošetřovatelky i zdravotní sestřičky, tedy i Toničku z básníků.
2: Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
1: Ať je vaše úterý 12. května zdravé, veselé a plné hudby, přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Kalendárium.
3: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
4: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
3: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
4: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
5: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
6: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Zažít muzea a památky v noci. V Olomouci se koná v pátek muzejní noc. Ve městě a okolí budou otevřené do noci muzea, galerie a kulturní instituce. Zahájení bude v pátek v 18 hodin na náměstí Republiky. Podrobnosti najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz.
3: Nejlepší rychlé zprávy.
2: Dvě dekády šplouchání a zábavy. Prostějovský akvapark v srpnu oslaví 20 let od otevření. Za tu dobu jím prošlo přes 1 000 000 návštěvníků. K jubileu město investuje do výměny tobogánu, skluzavky a modernizace zabezpečení. Píše o tom web report.cz. Kvůli stanu ublížil dvěma ženám. To je šokující případ ze Zábřeha, ke kterému došlo ve čtvrtek u prodejny sportu. 25-letý muž si vzal z prodejny stan za 900 korun a bez zaplacení odešel. Vyběhla za ním prodavačka. On mladou ženu podle svědků srazil na zem a začal jí dupat do horní části těla a hlavy. Pak se pustil i do ženy, která prodavačce chtěla pomoci.
4: Zápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy zasáhli další kolem jdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
2: Říká k případu policejní komisařka Miluše Zajícová. Muž je už ve vazbě a hrozí mu i 10 let ve vězení.
3: Sport.
2: Dva fotbalové týmy z našeho regionu dnes uvidíme v akci v nadstavbě první ligy. Ve skupině o záchranu dnes hrají ve třetím kole na domácím trávníku fotbalisté Zlína proti Teplicím a Slovácko proti Baníku Ostrava. Obě utkání začínají v 17:30.
5: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Počasí.
6: Víme, jak bude. Teploty dnes narazily na strop u 13 stupňů a dál už budou jen klesat. Obloha zůstává zatažená, na hřebenech nad 1200 metrů může padat dokonce i sníh. Noc na zítřek bude mrazivá, při vyjasnění rtuť teploměru spadne až na minus 2 stupně. Zítřek zůstane chladný s maximem 15 stupňů. Biozátěž je pro dnes i zítra na svém nejlepším stupni.
3: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto na Krajnici nám u Olomouce komplikuje dopravu na sjezdu z D46 na D35. Podobnou situaci máme na D35C na okruhu Olomouce u letiště ve směru na Lipník. Odstavená dodávka stojí taky na D46 na 9. kilometru na trase Olomouc-Vyškov. Policijní hlídky stojí na D1 na exitu Hulín na západ. To bylo krátké dopravní info, další nejpozději za hodinku.
7: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno, ten nejlepší rokový výběr a tu nejlepší zábavu. Každý den počasí i aktuální doprava z regionu, každý den zajímavá témata a zajímaví hosté. Tak posloucháme, ať nás něco nepřekvapí. Dál je tady ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM. I'm out of love.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.

0: her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
11: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
14: Nejlepší rokový výběr.
15: Skyrock.
16: Posloucháte Skyrock.
15: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyroku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu A týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty. Všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
5: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
6: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí.
9: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
10: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
11: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
12: K Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
13: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
14: Skyrock. Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Už tu jsou pro vás další zprávy. Kolik stojí oběd v restauraci? V Olomouci je to podle Edenred Restaurant Indexu levné. Olomouc si drží pozici jednoho z nejlevnějších krajských měst pro obědy. V dubnu 2026 tu průměrná útrata činila méně než 180 korun. Česko však zažilo v ceně obědů zlom. Průměrná útrata za polední menu v České republice poprvé v historii pokořila hranici 200 korun. Ceny rostou tempem zhruba koruna měsíčně. Nejdražší jsou obědy v Praze v průměru za 226 korun. Záchranná brzda na ceny pohonných hmot. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který umožní vládě v mimořádných situacích omezovat ceny paliv až na 12 měsíců. Opatření reaguje na zdražování benzínu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Konec levných nákupů z Asie. Evropská unie od července zruší výjimku na clo pro zásilky do 150 eur. Celníci nestíhají nápor, každou vteřinu do EU přijíždí asi 180 zásilek z internetu. EU reaguje na zahlcení trhu zbožím z Číny, které tvoří 91% dovozu. Navíc u prověřených balíčků polovina porušuje bezpečnostní pravidla. Píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: Mančaft extraligové hokejové Olomouce rozšíří nový obránce. Kohouti oznámili příchod beka Petra Gevízeho. 33-letý obránce hrál naposledy za Mladou Boleslav, kde v poslední sezóně odehrál 49 utkání s bilancí 4 asistencí a 1 gólu.
4: Dneska nám naplno úřaduje první ledový muž Pankrác a dává o sobě vědět pořádným ochlazením. Teploty se odpoledne zastaví na 13 stupních, ale kvůli čerstvému větru nám bude venku mnohem chladněji. V nárazech totiž fouká rychlostí až 55 km za hodinu.

0: stáhneme deštníky, pršet má na většině území a ojediněle se objeví i bouřky. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava poměrně hladká. Pár minutové zpoždění máme jen v ulici Hodolanská a na třídě kosmonautů. Pozor si dáme taky na policejní hlídku, která číhá v Olomouci v ulici Junácká. Nohu z plynu dáme kvůli odstavenému autu na Krajnici, taky na D35 na sjezdu na exitu Nemilany. Opatrně projíždíme taky kolem havárie osobáku na Bruntálsku, na cestě 57 mezi městem Albrechtice a Krnovem, konkrétně na křižovatce s odbočkou na Burkvís. Na překážku na silnici si dáme pozor na dálnici D46 na trase Prostějov-Vyškov, kousek za exitem Brodek u Prostějova. Bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café, Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Tady je vždycky ta nejlepší rocková energie, tady si vždycky užíváme tu nejlepší rockovou náladu. Ano, jsme na té správné vlně od pondělí do neděle. Ať už jste doma, v práci, anebo na cestách, na Skyrocku jedeme dál.
1: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Píše se rok

0: 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
1: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.

0: Kosmetické kvality v XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
6: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vko.cz.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách vám přinášíme pravidelně důležité zprávy. Pojďme se podívat, o čem se píše. I v Olomouci, stejně jako v dalších městech České republiky, se každý rok koná muzejní noc. Ta olomoucká láká na pestrý program, showzónu i koncerty. Proběhne už v pátek 15. května. Bližší informace nám přináší report.cz. Přerov má nový magistrát, rekonstrukce dala městu moderní sídlo úřadu i nový orientační bod. Moderní sídlo úřadu v samotném centru Přerova symbolicky otevřelo novou kapitolu fungování městské správy. O tom se dočteme na webu Přerova, Přerov.eu. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelan Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce. A dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
4: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
8: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
10: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
0: Melodický rok
1: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme nyní na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Novou halu pro míčové sporty připravuje Olomouc. Vzniknout má v Nemilanech. Architektonická studie zamíří v nejbližších týdnech na městskou radu a projekční příprava začne v zápětí. Stavba haly se odhaduje na roky 2028 a 2029. Vyroste naproti fotbalovému hřišti v Nemilanech a má řešit nedostatek kapacit pro míčové sporty. Píše o tom Deník.
0: Místní rádio. Místní zprávy.
2: Podíváme se do Přerova. Muzeum Komenského ve čtvrtek otevře výstavu o 50-leté historii kina Hvězda. Architektonický unikát ze 70. let vznikl jako moderní městské kino i protiatomový kryt. Lidem v Olomouckém kraji se daří sehnat práci. Nezaměstnanost tu v dubnu klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. Úřady práce v regionu na konci dubna evidovaly 21 405 lidí bez práce. O 698 méně než v březnu. Tři prezidenti v Bratislavě. Hlavy států Česka, Slovenska a Rakouska mají setkání. Soustředí se v Bratislavě na dvě klíčové oblasti. Energetickou bezpečnost a umělou inteligenci ve vzdělávání. Témata proberou během dneška.
0: Sport.
2: Sledujeme play-off NHL v Zámoří. Hokejový útočník Martin Nečas podpořil ve druhém kole vyřazovací části dvěma přihrávkami na gól výhru svého Koloráda 5-2 nad Minnesotou. Colorado tak po zápase ráno našeho času vede sérii 3-1 na zápasy a od postupu do finále západní konference ho dělí jedno vítězství. Konečný výsledek má sobotní derby pražských S ve fotbalové první lize. Po úterním jednání disciplinárky Ligové fotbalové asociace je rozhodnuto, že Slavia Praha prohrála kontumačně 0-3. Je to trest za šokující chování jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu při vedení Slavie 3-2 vběhli na hřiště a začali dělat výtržnosti. Slavia navíc odehraje příští 4 domácí utkání bez diváků a dostala pokutu 10 milionů korun. Nicméně dál je v čele tabulky.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Teploty se zastavily na 13 stupních a od teď už by se do večera mělo jen ochlazovat. Pozor na nárazy severozápadního větru, ty mohou dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Na hřebenech hor může dnes dokonce poletovat i sníh. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 25 minut. Noc na zítřek bude chladná. Při vyjasnění rtuť teploměru klesne k nule, ojediněle až k minus 2 stupňům. Středeční servác přinese polojasno a maximálně 15 stupňů.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Lidi pomalu začínají jezdit z práce a tak můžeme na některých místech počítat s hustější dopravou. V Olomouci je to v ulicích Hodolanská, Pavlovická, Velkomoravská nebo třeba Třída kosmonautů. V Přerově můžeme mít silnější provoz v ulicích Velká Dláška, Komenského a Polní. V Prostějově nám hlásíte, že je frekventovaná ulice Dolní. Nohu z plynu dáme kvůli bouračce nákladňáku s osobákem taky na Zlínsku na výjezdu z Lípy ve směru na Zádveřice Raková. Projet je možné, ale opatrně. Tohle byla naše doprava, teď už posíláme další várku hitů.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
1: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
5: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.

0: CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Břez se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břez se slaví 750 let.
9: Nejlepší rokový výběr.
10: Skyrock. Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: naším rádiem neznáte slovo nuda, co podnikat dnes anebo tento týden? Víme, další tipy pro vás máme právě teď. Moravské divadlo Olomouc dneska hraje operu Nabucco od Giuseppe Verdiho od 19 hodin. Olomoucký letňák ve čtvrtek promítá klasiku Vesničková středisková. A v pátek tady bude muzikál Moulin Rouge, ten je v rámci Olomoucké muzejní noci zdarma. Už v pátek v letňáku od 8:45 večer po setmění. Taky vás zveme na Grand Opening, dětský den ve Slovanu Hranice. Už 16. května, tedy v sobotu od 14 do 18 hodin, děti si vyzkouší tenis, čeká je kouzelník a také dětská hitmánie s Elou a Tomem. Vstup je zdarma. Tak vezměte celou rodinu a přijďte si užít odpoledne plné zábavy tuto sobotu, dětský den ve Slovanu Hranice.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
0: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
3: Určitě.
1: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
2: protože
5: tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
8: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
7: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
8: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
9: Skyrock.
10: Skyrock.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Informace od nás rovnou k vám, začínají zprávy. Posun ke stavbě betonového projektu v centru Olomouce. Magistrát vydal stavební povolení pro budovu SEFO. Stavba s výstavními sály v Proluce v Denisově ulici bude prezentovat středoevropské výtvarné umění. Rozhodnutí o stavebním povolení je na úřední desce magistrátu. Na stavbu SEFO uvolnila vláda v roce 2019 zhruba 600 milionů korun, píše o tom ČTK. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelán Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce. A dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novotou září v Kroměříži kašna na Milíčově náměstí. V posledních letech již nemohla být ani napuštěna, protože protékala, nyní je opravená a má nerezovou vanu a funguje.
3: Těleso kašny bylo původně jenom z betonu. Nám se podařilo jej obnovit z kvalitního pískovce a do kašny umístit taky nerezovou vanu. Tím pádem jsme odstranili obrovský problém, který kašna do té doby měla, to je protíkání.
2: Řekl pro web města starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. Proměnou projde část knihovny v Blansku. Zmodernizuje se dětské oddělení, dostane nové vybavení a prostor se rozčlení podle věku. Kvůli úpravám se oddělení uzavře od půlky června do konce letních prázdnin, informuje web Blanska.
0: Sport.
2: Dva fotbalové týmy z našeho regionu dnes uvidíme v akci v nadstavbě první ligy. Ve skupině o záchranu dnes hrají ve třetím kole na domácím trávníku fotbalisté Zlína proti Teplicím a Slovácko proti Baníku Ostrava. Obě utkání začínají v 17:30.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Počasí na Moravě ve středu, ráno teploty okolo 6 stupňů, přes den nám potom teploměry budou nejčastěji ukazovat mezi 11 a 14 stupni. Provázet nás k těmto podprůměrným teplotám má nejčastěji vyšší oblačnost a objevit se mohou i dešťové přehánky, a to zejména k večeru. Pršet by dle meteorologů mělo taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu, kdy nás bude i nadále provázet teplota okolo 12 stupňů Celsia.
0: Doprava.
5: Se 16. hodinou nejsou v našem regionu hlášené žádné vážnější dopravní nehody, ale v terénu je hned několik policejních hlídek. Policisté kontrolují provoz na D1 na exitu Kroměříž východ, taky na Dukelské v Boskovicích, za Moravskou Třebovou na cestě na Mohelnici, v Olomouci na Střední Novosadské a taky na trase Rýmařov Sobotín. V Olomouci pak počítejte se zdržením na 10 minut na ulicích 17. listopadu a na Hodolanské.
6: Kávou provoněný den vám přeje Relazio Café, Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Firma S-Pro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na S-Pro SRO.cz v sekci pracovní příležitosti. S-Pro. Vaše nová práce.
1: Pestré čtení se Šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Skyrock.
7: Máme pro vás všechno nejlepší.
8: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
7: Největší hity 80. a 90. let.
8: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
7: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Zapomeňte na bankovní tajemství. Dneska se hraje o všechno a my chceme vidět pořádný hokejový zlato. Sledujeme cestu šampionátem s přesností švýcarských hodinek a rokovou energií v zádech. Posloucháte Rádio Haná Skyrock, váš hokejový servis právě začíná.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Ready, sprint, iska, češe, hop, hop, hop.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Víte, co znamená tahle věta?
2: Ready, sprint, iska, češe, hop, hop, hop.
3: Možná to zvládnete vydedukovat. Správnou odpověď prozradíme už za pár vteřin. A teď další zajímavosti před hokejovým šampionátem, který startuje už v pátek. Víte, že letos se bude hrát jen ve dvou městech? Celkem 64 zápasů hostí Curych a Fribourg. A právě Fribourg je obrovská rarita. Se svými 40 000 obyvateli je nejmenším pořadatelským městem moderní historie mistrovství světa. Pro představu, Fribourg ve Švýcarsku je zhruba velký jako náš Přerov. Takže si představte malé švýcarské město, úzké uličky, hory kolem a najednou se tam sjedou tisíce hokejových fandů z celého světa.
2: Hop, hop.
3: A je jen na nás, abychom Švýcary pobláznili a naučili je pořádně fandit. Třeba takhle.
2: Vědíš, pryč, iska, čeče, hop, hop, hop.
3: Ano, správně, takhle se ve Švýcarsku řekne, kdo neskáče, není Čech, hop. Hop, hop.
2: Very spring is oka doča. Hop, hop, hop.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí.
9: Slyšíte to?
10: To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
11: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
12: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
15: Skyrock. Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
16: Skyrock.

Posloucháte Skyrock. Skyrock. Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rokového výběru. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Už tu jsou pro vás další zprávy. Kolik stojí oběd v restauraci? V Olomouci je to podle Edenred Restaurant Indexu levné. Olomouc si drží pozici jednoho z nejlevnějších krajských měst pro obědy. V dubnu 2026 tu průměrná útrata činila méně než 180 korun. Česko však zažilo v ceně obědů zlom. Průměrná útrata za polední menu v České republice poprvé v historii pokořila hranici 200 korun. Ceny rostou tempem zhruba koruna měsíčně. Nejdražší jsou obědy v Praze v průměru za 226 korun. Záchranná brzda na ceny pohonných hmot. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který umožní vládě v mimořádných situacích omezovat ceny paliv až na 12 měsíců. Opatření reaguje na zdražování benzínu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Konec levných nákupů z Asie. Evropská unie od července zruší výjimku na clo pro zásilky do 150 eur. Celníci nestíhají nápor, každou vteřinu do EU přijíždí asi 180 zásilek z internetu. EU reaguje na zahlcení trhu zbožím z Číny, které tvoří 91% dovozu. Navíc u prověřených balíčků polovina porušuje bezpečnostní pravidla. Píší o tom Novinky.cz. Sport. Manšaft extraligové hokejové Olomouce rozšíří nový obránce. Kohouti oznámili příchod beka Petra Gevízeho. 33-letý obránce hrál naposledy za Mladou Boleslav, kde v poslední sezóně odehrál 49 utkání s bilancí 4 asistencí a 1 gólu.
2: Začínáme pohledem na dnešní západ slunce, který na Olomoucku přijde ve 20 hodin a 25 minut. Zítřejší východ slunce pak v našem regionu přijde 10 minut po 5 ráno. Víme, jak bude. Zítra teploty mezi 10 a 14 stupni Celsia, většinou vyšší oblačnost a k večeru dešťové přehánky.

0: Bourá se u Slavíče na trase Lipník Hranice. Jde o nehodu dvou osobních aut, projet se tu dá s mírným zdržením a se zvýšenou opatrností. Nehoda osobního auta a dodávky se vyšetřuje taky na Holešovsku v obci Količín. I zde se dostaneme. A autobus a osobní auto se střetly taky mezi Jevíčkem a Křenovem. Porouchaný osobák je potom na výjezdu z Olomouce směr Prostějov na dálnici 46. I tady se to zasekává. A policejní hlídka je v Olomouci na Tovární ulici v Hřebečském tunelu a taky za Přerovem na nájezdu na D1 u Říkovic. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Se Skyrockem je to vždycky ta nejlepší rocková jízda, tak i dneska hrajeme, bavíme a slavíme. Kdo pak má svátek nebo narozeniny, tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině, tak určitě zůstaňte s námi tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí.
8: Luskni.cz.
10: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.

0: kuchyně německé kvality v XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard

0: Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
2: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

Polsko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 12. května a dorazil první ze tří ledových mužů, pan Krác. Narozeniny slaví zpěvačka Debbie a také herec Rami Malek, který si před 7 lety skvěle střihnul Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelek, jako vzpomínka na Florence Nightingale, která v 19. století založila první zdravotnickou školu pro dívky. My tedy zdravíme všechny ošetřovatelky i zdravotní sestřičky, tedy i Toničku z básníků.
2: Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
1: A je vaše úterý 12. května. Zdravé, veselé a plné hudby přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Kalendárium.
3: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
4: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace. Zažít muzea a památky v noci. V Olomouci se koná v pátek muzejní noc. Ve městě a okolí budou otevřené do noci muzea, galerie a kulturní instituce. Zahájení bude v pátek v 18 hodin na náměstí Republiky. Podrobnosti najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz.
2: Nejlepší rychlé zprávy.
1: Dvě dekády šplouchání a zábavy. Prostějovský akvapark v srpnu oslaví 20 let od otevření. Za tu dobu jim prošlo přes 1 000 000 návštěvníků. K jubileu město investuje do výměny tobogánu, skluzavky a modernizace zabezpečení. Píše o tom web report.cz. Kvůli stanu ublížil dvěma ženám. To je šokující případ ze Zábřeha, ke kterému došlo ve čtvrtek u prodejny sportu. 25-letý muž si vzal z prodejny stan za 900 korun a bez zaplacení odešel. Vyběhla za ním prodavačka. On mladou ženu podle svědků srazil na zem a začal jí dupat do horní části těla a hlavy. Pak se pustil i do ženy, která prodavačce chtěla pomoci.
3: V zápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechala až v okamžiku, kdy zasáhli další kolem jdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
1: Říká k případu policejní komisařka Miluše Zajícová. Muž je už ve vazbě a hrozí mu i 10 let ve vězení.
2: Sport.
1: Konečný výsledek má sobotní derby pražských S ve fotbalové první lize. Po úterním jednání disciplinárky Ligové fotbalové asociace je rozhodnuto, že Slavia Praha prohrála kontumačně 0-3. Je to trest za šokující chování jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu při vedení Slavie 3-2 vběhli na hřiště a začali dělat výtržnosti. Slavia navíc odehraje příští 4 domácí utkání bez diváků a dostala pokutu 10 milionů korun. Nicméně dál je v čele tabulky.
2: Máme přehled.
4: Skyrock.
2: Počasí.
5: Dnes v noci teploty spadnou na 4 stupně Celsia a místy může teplota klesnout i na 1 stupeň. Aby ne, bude serváce a to je prostřední z ledových mužů. Jinak nás přes den čekají zítra teploty okolo 12 stupňů Celsia, vyšší oblačnost a večer pak i dešťové přehánky. S deštěm, se zataženou oblohou a s teplotami mezi 10 a 15 stupni pak počítáme výhledově až do konce tohoto týdne.
2: Doprava.
5: Připomínáme nehodu v obci Količín na Holešovsku. Jde o střet osobního auta a dodávky, ale dá se zde opatrně projet. Na policejní hlídku s 18. hodinou pozor na D35 na exitu Přáslavice, na D1 na exitu Hulín Západ a taky na exitu Kojetín. Policisté jsou i ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. No a na porouchané osobní auto potom v tuhle chvíli pozor na dálnici 35 směr Lipník nad Bečvou před exitem Velký Újezd.
2: Skyrock.

0: zábavu. Každý den počasí i aktuální doprava z regionu, každý den zajímavá témata a zajímaví hosté. Tak posloucháme, ať nás něco nepřekvapí. Dál je tady ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech rokového kalendária s datem 12. května. Dnes v roce 1967 má poprvé šanci rokový fanoušek na zážitek, který nám dnes běžně poskytuje domácí kino. Mistři zvukových barev Pink Floyd uskutečňují koncert v anglické Queen Elizabeth Hall s kvadrofonním zvukem. Klíčem bylo zařízení jménem Azimut Koordinátor. Staví ho technický inženýr Bernard Speight ze slavného Abbey Road studia. Během koncertu ho ovládá klávesista Richard Wright. Ve stejný den, ve stejný rok přichází na trh další zvuková nevídanost v podání velikána rockové kytary Jimiho Hendrixe. LP deska Are You Experienced se stává milníkem ve zvuku elektrické kytary. Zajímavostí je, že album vychází s jiným tracklistem pro Ameriku než pro Evropu. Na obou stranách Atlantiku ale posluchači nacházejí klasiky jako Foxy Lady, Manic Depression nebo Third Stone from the Sun.
2: Československý olympijský výbor jednomyslně rozhodl nevyslat naše sportovce na nadcházející 23. letní olympijské hry.
1: Velmi krutou ránu zasazují politici 12. května 1984 tuzemským sportovcům. Bojkot olympijských her v Los Angeles zmařil mnohé naděje českých sportovců, kteří v předešlém roce na atletickém mistrovství světa v Helsinkách prokazují vynikající výsledky, přislibující velké šance na úspěch na olympijském turnaji. Na závěr něco pozitivního. Každý máme svou maminku, i když to tak občas nevypadá, každý rocker také. Druhou květnovou neděli v roce mají svátek. Za první oslavu je považována neděle 12. května 1907. Anna Maria Jarvisová organizuje ve Washingtonu v baptistickém kostele setkání místních matek. Vzdává tím hold své matce a všem ostatním za to, co obětují pro rodinu a své děti. Po úspěchu akce se věnuje rozšíření této myšlenky, až je v roce 1914 Den matek prohlášen americkým kongresem za národní svátek. Ze Skyroku děkujeme všem maminkám. Zase zítra hledáme poklady v dějinách. Nenechte si ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
12: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.
13: Skyrock. Nejlepší rokový výběr.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V Olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu A týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo. I těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i tréninky venku díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
5: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
6: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
7: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
8: Veď predsa, že sa radovať smie.
7: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
9: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
7: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
10: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
11: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
12: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
11: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
12: To si píš.
11: Teda Franto, to běžím říct holkám.
12: No, to běž.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
14: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
15: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
16: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
17: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
18: Skyrock. Rockové pecky pro lepší náladu. Pro lepší.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock.
1: Počasí. Počasí na Moravě ve středu, ráno teploty okolo 6 stupňů, přes den nám potom teploměry budou nejčastěji ukazovat mezi 11 a 14 stupni. Provázet nás k těmto podprůměrným teplotám má nejčastěji vyšší oblačnost a objevit se mohou i dešťové přehánky, a to zejména k večeru. Pršet bydle meteorologů mělo taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu, kdy nás bude i nadále provázet teplota okolo 12 stupňů Celsia.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Skyrock. Skyrock. Skyrock.
7: Rádio Hana. Skyrock.
6: Skyrock.
5: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
7: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
5: Přejeme stále dobrý den.
6: Skyrock.

Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách vám přinášíme pravidelně důležité zprávy. Pojďme se podívat, o čem se píše. I v Olomouci, stejně jako v dalších městech České republiky, se každý rok koná muzejní noc. Ta olomoucká láká na pestrý program, chillzónu i koncerty. Proběhne už v pátek 15. května. Bližší informace nám přináší report.cz. Přerov má nový magistrát, rekonstrukce dala městu moderní sídlo úřadu i nový orientační bod. Moderní sídlo úřadu v samotném centru Přerova symbolicky otevřelo novou kapitolu fungování městské správy. O tom se dočteme na webu Přerova, Přerov.eu. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměříska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelan Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 30letí svého působení v čele obce. A dozvíme se i, jak je Kroměřísko bezpečné pro cyklisty. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
3: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
2: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
3: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
2: Skyrock.
1: Skyrock.

0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
4: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
7: Rádio Hana Skyrock.
0: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
3: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz. Posloucháte Skyrock. Skyrock.

Počasí, nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrok.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech rokového kalendária s datem 12. května. Dnes v roce 1967 má poprvé šanci rokový fanoušek na zážitek, který nám dnes běžně poskytuje domácí kino. Mistři zvukových barev Pink Floyd uskutečňují koncert v anglické Queen Elizabeth Hall s kvadrofonním zvukem. Klíčem bylo zařízení jménem Azimut Koordinátor. Staví ho technický inženýr Bernard Spade ze slavného Abbey Road studia. Během koncertu ho ovládá klávesista Richard Wright. Ve stejný den, ve stejný rok přichází na trh další zvuková nevídanost v podání velikána rockové kytary Jimiho Hendrixe. LP deska Are You Experienced se stává milníkem ve zvuku elektrické kytary. Zajímavostí je, že album vychází s jiným tracklistem pro Ameriku než pro Evropu. Na obou stranách Atlantiku ale posluchači nacházejí klasiky jako Foxy Lady, Manic Depression nebo Third Stone from the Sun.
2: Československý olympijský výbor jednomyslně rozhodl nevyslat naše sportovce na nadcházející 23. letní olympijské hry.
1: Velmi krutou ránu zasazují politici 12. května 1984 tuzemským sportovcům. Bojkot olympijských her v Los Angeles zmařil mnohé naděje českých sportovců, kteří v předešlém roce na atletickém mistrovství světa v Helsinkách prokazují vynikající výsledky, přislibující velké šance na úspěch na olympijském turnaji. Na závěr něco pozitivního. Každý máme svou maminku, i když to tak občas nevypadá, každý rocker také. Druhou květnovou neděli v roce mají svátek, za první oslavu je považována neděle 12. května 1907. Anna Maria Jarvisová organizuje ve Washingtonu v baptistickém kostele setkání místních matek. Vzdává tím hold své matce a všem ostatním za to, co obětují pro rodinu a své děti. Po úspěchu akce se věnuje rozšíření této myšlenky, až je v roce 1914 Den matek prohlášen americkým kongresem za národní svátek. Ze Skyroku děkujeme všema maminkám. Zase zítra hledáme poklady v dějinách. Nenechte si ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V Olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo. A i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat. A postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, například David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel Tomeček. Teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze. Plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i tréninky venku díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér jim dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: Rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný den, máme 13. května. Mnozí z nás milují rychlá kola, Formuli 1 zvlášť. První závod mistrovství světa těchto vozů se jede dnes v roce 1950 na tradičním okruhu v Silverstoneu v Anglii. Vítězem se tehdy stává Giuseppe Farina z Alfa Romeo. Historicky nejúspěšnější jezdec Formule 1 je rudý baron Michael Schumacher se 7 získanými tituly. V poháru konstruktérů vede tradiční stáj Ferrari s 16 vítězstvími. Sportem pokračujeme v boxerském ringu. 13. května 1914 se poprvé rozmachuje pažemi legenda boxu Joe Louis. Hnědý bombardák, jak se mu přezdívalo, držel nejdéle titul mistra světa v těžké váze od roku 1937 do roku 1949. Vyhrál nejvíce zápasů o mistrovský pás, celkem 25. V rámci profesionální kariéry odboxoval 72 zápasů, z nichž pouze 3x prohrál. Jeho asi nejslavnějším duelem byl v červnu 1938 legendární odvetní souboj s Němcem Maxem Schmelingem. Tento zápas sledovala celá Amerika a díky vítězství nad představitelem nacistického Německa se Louis stává národním hrdinou. Na závěr klasický Big Beat se statistickou perličkou. 13. května 1966 vydávají Rolling Stones oblíbenou píseň jejich repertoáru single Painted Black. V ní hraje kytarista Brian Jones na indický sitar. Je to první song s tímto nástrojem, který dobývá vrchol amerických i britských žebříčků. Opět zítra další mňamky z historie na Skyroku. Poslouchejte nás dál.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

Ahoj, já jsem Saša z kapely November Second a tohle je náš single Hold On To It. Díky moc rádiu Hana Skyrock, že podporuje naši muziku.